0: Rádio 90. 90.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Rádio 90. 90 non-stop. Sampa!

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sí, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: Dobré ráno, ve čtvrtek 18. června na Hit Radio 90 gala a 90ková hymna Freed from Desire je za 6 minut 7. Bleskovi se mrkneme, jak to vypadá na silnicích. A taky prozradím, jestli k tomu dnešnímu fotbalu vytáhneme kraťasy. Kubo, jak to jede?
1: Na dálnici D2 na 27. kilometru ve směru na Bratislavu došlo k požáru nákladního auta. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Na trase z Liberce směrem na Turnov na průjezdu Jeřmanicemi nabouralo auto do svodidel a na pražském okruhu na 20. kilometru ve směru od letiště za sjezdem na Řeporyje, dejte pozor, je tam odstavené nepojízdné osobní auto.
0: V Brně na Rosického náměstí naboural autobus do zaparkovaného osobního vozidla, tak tam pozor. A v Praze 4 na ulici 5. května za sjezdem z jižní spojky ve směru na D1 stojí na vozovce porouchané vozidlo. Blokuje levý jízdní pruh, ale zdržení je minimální.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
2: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 21. června do Baumaxu v Praze Letňanech.
3: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
3: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
2: Více na Baumax.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
11: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
12: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Čeká nás slunečný den s letními teplotami, bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 25.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Krásné ráno, za minutu 7, já se jmenuji Vláďa Řepka, jsme Hit Radio 90. Asi nemusím připomínat, že je dneska 18. června. Ale pro jistotu, takhle brzo ráno. Vezmu vás za chvilku přesně o 30 let zpátky. V roce 96 se totiž v tenhle den celá Česká republika měla úplný fotbalový nervy. No, jako dneska. Za chvíli prozradím víc. Teď přeju krásný čtvrtek a tohle je Natalie Imbruglia.
0: Hit Radio 90.

0: Heavy D and the Boys na Hit Radio 90 v 7.11. Dobré ráno a historie se neuvěřitelně opakuje. 18. června, ale před 30 rokama, v roce 96, byl pro celou naši republiku neuvěřitelně nervózní den. Naši tehdy hráli na Euru v Anglii a senzačně porazili Itálii. A v hospodách se pak neřešilo tehdy nic jiného, než to, jestli postoupíme přes Rusko. Jak to dopadlo tehdy, to už víme, byl z toho nakonec stříbrný zázrak. Jak to dopadne dneska, no kdo ví, ať nám napíše. Taky bych chtěl mít zlatý oko a vidět do budoucnosti. Každopádně, od 18 našim klukům držíme palce a Golden Eye a Tinu posílám za chvilku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
3: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
2: Fakt?
4: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
9: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
10: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
12: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
13: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

krásné ráno, i v 7.26 hrajeme 90ky non-stop, takže dozněl Sean Malins, Everything's gonna be alright, to si prosím někam napište, to by mělo být heslo dnešního dne, ať už nás v práci nebo ve škole čeká cokoliv. A jedeme dál s Erasure, kteří tuhletu melodii složili v jednom hotelu v divoký Africe. Možná proto zní tak sálá sluníčko a proto je to taková modrá jízda, teď na Hit Radio 90.

0: Jestli Evropa měla svoji Madonu, tak to byla francouzská Mylène Farmer. V roce 91 Desenchantée pobláznilo celý svět a díky ní máme i teď kousek francouzských prázdnin na Hitrádiu 90 v 7.39. Ty český prázdniny začínají za chvilku a budou trvat neuvěřitelných 66 dnů. Šťastní studenti, méně už rodiče. Dobré ráno, za chvilku třeba z Bílavt, Sweet Harmony.
1: Zavratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Dobré ráno, 7 minut před 8. Kdybych jel v autě, kam vás také zdravíme, bubnoval bych si s Unique 2 do volantu. V téhletý písničce se zpívá, že nás nikdo nezastaví. A Kubo, tak jak je to na silnicích?
1: V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most na úrovni Hostivaře došlo k nehodě 4 osobních aut. Blokovaný je jeden pruh a kolona se tvoří už od Černého mostu. Na dálnici D4 na 55. kilometru ve směru na Prahu došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. A na dálnici D5 na 15. kilometru ve směru na Plzeň došlo ke střetu osobního a nákladního auta. Blokovaný je levý jízdní pruh a částečně i stoupací pruh, tak dejte pozor.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
14: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
15: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
16: Kdyby byli stěhováci, jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
17: Změnili jste adresu,
18: stěhujte se bez stresu.
16: Naše rada zní:
18: Stěhování Krbec všechno zařídí.
16: stěhovanikrbec.cz
18: Stěhovací a vyklízecí služby.
19: Lyže?
2: Happy Sport.
19: Dětské kolo?
2: Happy Sport.
19: Půjčovna?
2: Happy Sport.
19: Servis?
2: Happy Sport.
19: Bazár?
2: Happy Sport.
19: Šťastné dítě?
0: Happy Sport.
19: Happy Sport?
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
0: Happy Sport.
5: Rádia CZ. Hit Radio 90. zpravodajské zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Hypotéku má momentálně 18% Čechů. Oproti loňsku klesl počet lidí, kteří museli své plány na pořízení bydlení odložit. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a Ipsos. Elektronizace správy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou Senát podle očekávání schválil. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti tradiční výrobě až o 60% tvorbu emisí a až o 90% toxicitu pro lidský organismus. A čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkopě v 18 hodin našeho času.
0: A k tomu fotbálku pojedeme ideální summer style. Bude slunečno s letními teplotami okolo 30, přehánky jen výjimečně na horách.
5: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Krásné ráno, zítra Radia 90. V 8 startujeme další hodinu, kdy vám opět hrajeme nejvíc 90 v českém éteru. Já se jmenuji Vláďa Řepka a na tenhle hit jsem se dneska obzvlášť těšil. Královna country popu, která v roce 98 pobláznila celý svět a ukázala chlapům, že jí jen tak nějaký drahý auto, Brad Pitt nebo svaly neohromí. Nezdržuju a pouštím Shania Twain i v jejím legendárním leopardím oblečku.
5: Hit Radio 90.

0: 8.11 na ranním Hit Rádiu 90. Nádherná balada od Backstreet Boys. Dobré ráno. A schválně, kolik z vás mělo kluky vylepené doma v pokojíčku? Neřeknete, co? No, George Michael, ten se hitem, který pustím za chvilku, taky přiznal, že spíš než holky má v pokojíku vylepený kluky. Že se mu líbí, hlavně ti v uniformách. Takže přeleštíme diskokoule a hit Outside plný narážek za chvilku na Hit Rádiu 90.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním ples. V leže třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival. Festival.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Čtvrtek 18. června je za minutu 8:30 na Hitrádiu 90. Michael Jackson, dobré ráno. Počkejte, já něco zkusím, jo, pustit. Tak to byl stroj času, kdybyste to nepoznali. A ten nás přenes přesně o 30 let nazpátek, takže je 18. června 1996 a přesně v tenhle den česká média oficiálně potvrzují zprávu, která odpálí absolutní šílenství, že Michael přijede do Prahy. Takže na pražský Letný brzy vyroste obří, desítky metrů vysoká socha Michaela Jacksona a Praha se stane startovním městem světového turné History. Lístky stály 500 pade, což bylo tehdy docela dost. Všichni teenageři začínají okamžitě drancovat prasátka a památkáři v Praze jsou na infarkt. Vracíme se nazpátek, ale hrajeme dál 90 non-stop. Michaela střídá Alanis Morissette. Krásný ráno.

0: Jsme Hit Radio 90 v 8.40, Warren G a Adina Howard a parádní devadesátkový groove. Warren se v refrénu ptá, kam se poděla láska? Mám pro něj po 30 letech, protože tak starý ten hit je, docela dobrou odpověď. Podle nejnovějšího světového žebříčku Indexu míru je totiž naše Česká republika na krásném 13. nejmíru milovnějším a nejbezpečnějším místě zemí na celé planetě. Nechali jsme za sebou skoro celý svět. Na prvním místě je, kdyby vás to zajímalo, Island a úplně na posledním skončilo Rusko. Takže si to shrňme, žijeme na skvělém a bezpečném místě. Za chvilku na Hit Radio 90 třeba moby.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 6 minut před 9 na Hitradio 90 Ace of Base a jejich nakažlivá letní nálada. Za chvilku se podíváme, jestli nám to sluníčko vydrží i na dnešní podvečerní fotbalový zápas s Jihoafrickou republikou, ale taky čekneme silnice. A já tu mám jednu čerstvou, dálnice D11 je uzavřená v obou směrech. Došlo tam k nehodě 3 nákladních automobilů. Je to na 70. kilometru u Nového Města. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. A víc ještě ví Kuba.
1: Na dálnici D4 na 55. kilometru směrem od Strakonic na Příbram blokuje pravý pruh nehoda. Doprava tam zpomaluje. Na dálnici D8 na 10. kilometru směrem od Prahy bouralo osobní auto s nákladákem. Na místě zasahuje policie. A na dálnici D1 na 213. kilometru ve směru na Vyškov je odstavené nákladní auto, tak i tam dávejte pozor.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Svatební den jako z pohádky?
6: Lázně vráž u písku.
5: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
6: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
5: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
6: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
5: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
6: Lázně.vráž.cz.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
12: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
13: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
14: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
3: Rádio 90.
0: Čeká nás slunečný den s letními teplotami, bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se jen výjimečně vyskytnou přehánky a teploty 27 až 31 stupňů.
3: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Krásný čtvrtek 18. června, jsme Hit Radio 90, minutu před 9. Já se jmenuji Vláďa Řepka a kdybychom dneska byli na straně dětí, tak nás vlastně za chvilku čekají takový druhý Vánoce. Jo. Přesně tak, za pár dní startuje 66 dnů absolutního volna. Jenže nás rodiče vyjdou tyhle ty prázdniny jako Vánoce spíš finančně. Jak moc naše peněženky zapláčou? I za chvilku na to kouknem. Teď Fornum Blondes, WhatsApp.
3: Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 jsme v 9.10, provětrali větráky z Lonnie Gordon. Krásný čtvrtek. Úplně původně tenhle ten hit měla zpívat Donna Summer, ale tato odmítla a pak toho celkem litovala, protože Lonnie s ním bourala hit parády. Ale zpátky k peněženkám, sliboval jsem, že prozradím, jak ušetřit něco na prázdninách. Tak mrkněte se třeba na stránky vašeho města, kde žijete, zda nenabízí levný příměšťáky, poptejte se na příspěvky u své pojišťovny nebo zaměstnavatele, každá tisícovka se počítá. A my pro vás nějaký peníze budeme mít příští týden. 3x2000 rozdáme. Řeknu víc. Za chvilku Jož Horáš a Vodačoma drží nad vodou na Hitrádiu 90.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hitrádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hitrádio 90.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Ricky Martin na Hit Radio 90, 4 minuty před 9:30. Pěkný čtvrtek. Spousta lidí si myslí, že tenhle ten hit, co dohrál, má něco do spojitosti s mistrovstvím světa, pro které Ricky Martin naspíval hymnu, ale bylo to v roce 98 a nebyla to Livina Vidaloka. Ta vyšla až rok po šampionátu v roce 99. Každopádně ten drive a tu energii, kterou v sobě tenhle ten hit má, se nám a našim klukům bude dneska v 18 hodin hodit, až naši kluci vyběhnou na hřiště proti Jihoafrické republice. Dál hrajeme nejvíc 90. v českém éteru Savage Garden, To the Moon and Back pro vás mám a krásný čtvrtek s Hit Rádiem 90. přeju.

0: Jsme Hit Radio 90 v 9.38. Celine Dion dohrála. Pokud byste dneska chtěli uniknout fotbalovému šílenství, vím, bude to těžký, ale dejte si třeba pecky do uší a nalaďte si náš podcast Vypalovačka. Markéta, Michal a Ivo v aktuálním díle probírají seriály. Takže Dallas? Dala tam Markéta? Ano, dala. A třeba o Přátelích nebo o Aktech X to je. Hledejte třeba na našem webu Hit Radio 90.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: 90 jsou zpátky.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Hezký dopoledne, bude 10 hodin, pojďme na silnice.
1: Vážná nehoda tří nákladních aut uzavřela dálnici D11 na 70. kilometru ve směru na Prahu. Poslední volný sjezd je na 76. kilometru. Kvůli zásahu záchranných složek je omezený i levý pruh proti směru. I tady se připravte na zdržení. V Praze na jižní spojce u sjezdu na Strašnice ve směru na Černý most havarovala 3 osobní auta. Na místě jsou blokované 2 pruhy. A na trase Benešov-Praha u Mirošovic bouralo osobní auto s nákladním, tak i tady dejte pozor.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Potisk, potisk, dárky, bilabil, CZ.
10: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
11: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
10: www.mirakulum.cz.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 90.
1: Dneska bude oblačno, polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území úplně jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Na Šumavě může být i možnost bouřek. Nejvyšší teploty 26 až 31, na severovýchodě a východě 24 až 27.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásný čtvrtek, 18. červen. Oni měli fakt pravdu. Teplo, co? A bude hůř? A nebo líp? Podle toho, kolik vody máte v dosahu. S vámi už je Markéta Rachmanová. Ten pohled na příští hodinu je jak na to nejlepší fotbalový skóre, když je ten čtvrtek. Tak díky, že ladíte Hit Radio 90. Hezký dopoledne.
0: Markéta Rachmanová a Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 10 minut po 10. Phil Collins, možná sledujete cestu jeho dcery Lily Collins, která je hlavní hvězdou seriálu Emily in Paris. Jak se teďka jela velká cena Monaka, tak i tam se objevila, což napovídá, že poslední řada se bude odehrávat právě na tomhle místě. No a jestli je po Paříži nějaký další místo, kam se dají vytáhnout modní skvosty, drahý kabelky a vysoký podpatky, pak je to určitě pedok Formule 1. Poslední řada seriálu Emily in Paris jde ven na podzim, no a 90ky jsou zpátky už za moment.
1: To nejlepší z 90ek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
4: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
3: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
4: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
3: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
4: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
6: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

dopoledne značně komplikuje provoz na dálnici D11 na Královéhradecku. Ta kolize se obešla bez zranění, policie ale dálnice uzavřela v obou směrech a řidiče tak odklání na objízdné trasy. Nehoda je zhruba na 70. kilometru dálnice D11 u Nového Města. Tak pokud jste na cestách s Hitrádiem 90, dejte nám vědět na 720 868 636, jak to tam vypadá třeba i na té D11. No a teď už činasky. Dneska vám je nedám, ale příští týden ano. Budeme opět hrát na lístky na činasky Open Air léto. Teď první signál.

0: Liza Loup, tady na Hitrádu 90. Letní den se vším, co má mít, je před náma. Tak si pojďme zopáknout pár pravidel. SPF-ko, hodně vody, sluneční brýle, něco na hlavu, oblíknout ideálně chladivý len a s klimatizací v autě to úplně nebudeme přehánět, protože pak se všichni potkáme v lékárně ve frontách. Sydney Youngblood je připraven. To je skvělá věc. Sit and wait. Počkejte se, Hitrádio 90.
1: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
2: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
1: Fakt?
3: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle je zpěvačka Michelle Gayle, která jako mladá holka hrála třeba Hermionu v muzikálu Harry Potter. A teďka, když už je velká, tak píše televizní scénáře. A až bude ještě větší, tak už ji v televizi nebudou potřebovat, protože scénáristy nahradí AI. Posloucháte Hit Radio 90. Hezký dopoledne, pojďme na silnice. Už jsme vám říkali o komplikacích na D11. Pokud můžete, tak tomuto místu se úplně vyhněte.
1: Dálnice D11 je po nehodě tří nákladních aut na 70. kilometru u Nového Města na Hradecku uzavřená v obou směrech. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Připravte se na kolony. V Praze na Kbelské ve směru na Hloubětín u sjezdu na Prosek je po nehodě nákladňáku blokovaný jeden pruh. Kolona se tvoří od nájezdu z Cínovecké. Na trase mezi Českým Krumlovem a Volary u Horní Plané došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Projíždějte tam opatrně. A na výjezdu ze Slavkova u Brna směrem na Křenovice bourala dvě auta. Projíždí se Kyvadlově. Počítejte se zdržením v obou směrech.
0: Ještě přidávám informaci od vás, která přišla na 728-686-36. Na příjezdu do Chomutova směrem od Ostrova je to za nájezdem na dálnici D7. Bouralo osobní auto s nákladním.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
2: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 21. června do Baumaxu v Praze Letňanech.
3: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
3: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
2: Více na Baumax.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně, aktivní park v Podolí. Žluté lázně, nejslunečnější léto v Praze.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaura v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
11: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí, dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
12: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska bude celý den na oblačno, polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, na Šumavě i možnost bouřek. Teploty už budou hodně vysoko, 26 až 31, na severovýchodě a východě do 27.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Nejenom na Česko se blíží tropy, bude to asi největší téma společenských rozhovorů posledních dnů, hlavně pokud se projedete MHDčkem v tom vedru. No a večer je fotbal, takže teplota stoupne nahoru podobně jako spotřeba piva. Markéta s vámi.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Paula Abdul nebyl vlastně žádný ročník American Idol, kde by Paula nebyla v porotě. Je to taková hodná teta, kterou nezajímá jenom zpěv, ale i tanec a choreografie. U nás se budou noví pěvecký talenti hledat opět na podzim. O porotě už jste asi slyšeli. Palo, Jakub, Kelin a taky Eva. Nejstylovější porota, co zatím byla. A já posílám rovnou do finále Madonu a Robbieho Williamse už za chvíli.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně vráž u písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně.vráž.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Hradištku na Praze Západ za rovný 1 milion korun. Byt 1+1 v Chomutově za 1 699 000. Byt 3+1 v Rychnově nad Kněžnou bez koruny za 4 220 000. Rodinný dům v Jaroměři za 12 360 000. A garáž v Otvovicích u Kladna za 600 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Jestli si organizátoři Metronom festivalu v Praze přáli hezké počasí, tak si to možná neměli přát tolik, protože bude hodně hezký počasí na festival. Praha se chystá na sobotních až 34 stupňů, k večeru dokonce mají přijít bouřky z tepla. No, na Metronom letos dorazí Sting, Nick Cave a taky skupina Manic Street Preachers. Naposledy u nás Manici hráli před 10 lety. A kdybych měla vybrat jednu jedinou věc, kterou dávají Manics naživo stejně dobře, jako když to slyšíte z desky, pak je to tahle. Tak držíme palce do Prahy, ať se to povede a už v sobotu načerpejte tuhle energii, co to dá. Manic Street Preachers.

0: jestli jsme tady na Hit Rádiu 90 před chvílí mluvili o festivalu Metronom v Praze, který začíná zítra, tak motorkářský boty obujou nejlepší jezdci světového šampionátu o víkendu. V Brně se pojede na okruhu MotoGP. Na tribunách bude velmi horko a organizátoři proto předem upozorňují, že pokud máte lístky, chystáte se do Brna vyrazit, ale necítíte se úplně nejlíp v kondici, tak to přehodnočte, protože jižní Morava bude opravdu o víkendu hodně žhavá. Hit Radio 90 do 12. to jsou třeba Oasis. Krásný čtvrtek.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: nějakou anketu, kde se hlasovalo o nejoblíbenější hity do auta. George Michael Freedom na Hit Radio 90, 5 minut před 12. No a do auta teď posíláme také aktuální dopravu.
1: Stále je uzavřená dálnice D11 po nehodě tří nákladních aut na 70. kilometru v obou směrech. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Na dálnici D10 na prvním kilometru ve směru na Turnov zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Počítejte s omezením. V Praze na Novopatské ve směru k dálnici D10 za sjezdem na Satalice se srazily dva náklaďáky. A pozor, také na trase z Chomutova na Lovosice za Lipčevsí auto srazilo srnku.
0: Tak jak říká Kuba, D11 se vyhněte a ještě pozor na výjezdu z Brna. Směrem na Pohořelice před sjezdem na Modřice došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Neprůjezdný je celý jeden jízdní pruh. I tady počítejte s kolonou.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: lístky na www.levnězcíny.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky.
5: CZ.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
8: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
9: Změnili jste adresu,
10: stěhujte se bez stresu.
8: Naše rada zní:
11: Stěhování Krbec všechno zařídí.
12: stěhovanikrbec.cz
13: Stěhovací a vyklízecí služby.
14: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: prodejnách e-obuví.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Rádia.cz Hit Radio 90. Krátké zprávy.
11: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne předsedu opozičních starostů Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle Hradu požádal šéf hnutí STAN. Ředitelem Krkonošského národního parku bude Petr Moravec z České lesnické akademie Trutnov. Dopoledne ho jmenoval ministr životního prostředí Igor Červený. České korunovační klenoty budou letos na Pražském hradě vystaveny pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava bude mít podtitul Habsburkové 500. V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské unie. Unijní prezidenti a premiéři se budou zabývat příštím dlouhodobým rozpočtem unie, ale také situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš. Naše fotbalisté večer nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to jejich druhý zápas ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do další vyřazovací fáze. Zápas se hraje v Atlantě a výkop je v 18 hodin našeho času.
12: A ještě přidáváme počasí, oblačno, polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, na Šumavě možná i bouřky, teploty 26 až 31, na východě 24 až 27.
10: Hrajeme vám 90ky non-stop.
12: Už jsme vám řekli asi všechno, ne? Stejně čekáte na to, až to tady kolem mě zase začne hrát. Tak pouštím Nirvánu, hezký odpoledne.
10: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

jsou nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Hrajeme nejvíc 90. v českém éteru, jsme Hit Radio 90. Tony Braxton má specifický hluboký alt. Když tu píseň nahrávala, tak sloky zpívala v tak hlubokých tóninách, že se producent David Foster trošku lekl a bál se, že to v rádích propadne. Až se do toho vložil ale další producent, Babyface, možná vám to jméno něco říká, a ten ho přesvědčil, ať to tak určitě nechá, protože právě ten kontrast mezi temným a hlubokým úvodem a tím emotivním a vysoko vyspívaným závěrem dodal té písni vlastně na totální zapamatovatelnosti. A už to funguje 30 let. Teď na Hit Radio 90. Pokračujeme za chvíli.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
6: Lyže?
7: Happy Sport.
6: Dětské kolo?
7: Happy Sport.
6: Půjčovna?
7: Happy Sport.
6: Servis?
7: Happy Sport.
6: Bazár?
7: Happy Sport.
6: Šťastné dítě?
8: Happy Sport.
6: Happy Sport?
7: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
8: Happy Sport.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Devadesátky, nejlepší hudební dekáda.

0: legendární YouTube na Hitrádu 90 a taky velmi často první novomanželský tanec. Dovanna. Podcast Vypalovačka. Aktuálně máme venku díl o devadesátkových seriálech a už v neděli vydáme další, bude to pokračování, kdy se po těch světových seriálech zaměříme na ty české. Tak třeba Hospoda. Dívali jste se, znáte to? A zapojili jste se třeba doma do dohad diváků, jestli se na place pilo skutečný pivo, anebo to byl napěněný čaj?
1: Že tam točili opravdový pivo a že opravdu pili to pivo.
2: No ale pozor, nepili pivo alkoholický, ale nealkoholický.
0: No, ale byl, jo,
2: protože
0: čaj,
2: jinak by byli
0: aspoň
2: furt jasně, pod stolem. Jako jo.
1: Jasně, protože tak, já jsem právě oceňoval na tom, že opravdu tam je to pivo, že to není žádná barevná voda.
2: To bylo, no, ale nealko.
0: No, Bronislav Poloček v tom taky hrál a ten se jako vydupal, že chce opravdu jako skutečný pivo, že chce skutečnou desítku a ke konci natáčecího dne občas všichni trošku jako už byli kejvaví právě protože ke konci toho natáčení dostávali opravdu jako už i alkoholický pivo.
3: Devadesátky nonstop. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Iron Maiden před pár dny rozparádili hradecké letiště a tohle je Bruce Dickinson na solové dráze. V těchto dnech Bruce shodou okolností natáčí znovu video právě k téhle rockové baladě. Na Instagram sdílel pár videí z toho, jak a kde se to tvoří, ruiny staré fabriky a mezi tím někde rocker, co je pořád ještě ve skvělý kondici. Hit Radio 90. Za chvíli i z Bon Jovi.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
2: Bila. To dobré začíná u nás.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava voli tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Kapela s takovým podivným názvem Koleske na Hitrádu 90. Podíváme se, jak bude. Teď se podíváme, jak je na silnicích.
1: Na dálnici D2 před hraničním přechodem se Slovenskem směrem od Brna kamion blokuje hlavní trasu dálnice, provoz je tam vedený přes stavbu. Na dálnici D5 na druhém kilometru směrem na Prahu došlo ke střetu osobního auta s vozidlem záchranné služby. Přerušovaná kolona má asi 7 kilometrů. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se kvůli nehodě na Kbelské vytvořila přerušovaná kolona od 7. kilometru. A ještě asi hodinu bude neprůjezdná dálnice D11 v obou směrech na 70. kilometru po nehodě 3 nákladních aut.
0: Je to tak, minimálně do 14. hodiny potrvá uzavírka D11 po nehodě kamionu, kdy se dálnice v tomto úseku stala pískovištěm díky převrácenému nákladnu. Takže respekt všem, co v tomhle vedru musíte odklízet následky nehody, a ostatním šťastnou cestu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Zavratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Tomáš Klus,
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
13: Tohle není jen festival,
14: to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
17: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Dneska bude oblačno, polojasno, na horách se výjimečně můžou vyskytnout přehánky, na Šumavě i možnost bouřek, teploty do 31, no a zítra už bude jenom modro a vedro a 35.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Je čtvrtek 18. června, dáváte se Hit Radio 90 jako takový chladivý desert v teplém dni. Michael Jackson, Vanastovky anebo Midnight Oil. Markéta, přehezký odpoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

like we're making up more than we're making love.

0: na Hitrádiu 90, 11 minut po 13. Boyzone a 84. narozeniny dneska slaví Paul McCartney. Nezastavuje. Režisér Sam Mendes totiž připravuje 4 celovečerní hraný filmy, kdy každý bude vyprávět příběh Beatles z pohledu jednoho z těch jejich členů, takže i Paul McCartneyho, který se tak samozřejmě podílí i na scénáři. Komerčně zatím kinu vládne Michael. Jeden z dílů našeho podcastu Vypalovačka je o Michaelovi. Tak si prostě Michaela za chvíli dáme.
1: Hitparáda Eurocharts. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Takhle čarujou na Hitrádiu 90. Vanas to ve věci, 4 minuty před 1:30, pěkný čtvrteční odpoledne. Mít dneska všechno v mobilním telefonu znamená, že jakmile o něj přijdete z nějakého důvodu, stačí, když se prostě vybije, tak máte najednou docela problém. Ve veřejném prostoru samozřejmě vznikla spousta míst, kde je možný z USB portu dobít svůj mobil, což se samozřejmě může hodit, ale teoreticky to taky není úplně bez rizika, protože ona existuje možnost, že ten daný USB port někdo upravil tak, že nemá jenom napájecí, ale i datový piny. A ty jsou potom spojený s mikropočítačem, který se k telefonu nebo k tabletu dokáže připojit a kompletně prostě skopíruje ten váš obsah. Takže je to nejrychlejší způsob, jak vlastně sdílet fotky z dovolený s někým, koho vůbec neznáte. Rada? No, asi...

0: Nemusíte to hledat, to jsou Midnight Oil na Hit Radio 90. Ano, dneska hraje My Country, 6 CHR. Ve studiu bude třeba Petr Čech a na tribunách v Atlantě tisíce fanoušků mistrovství světa ve fotbale. No a naši musí vyhrát, pokud chtějí postoupit ze skupiny. O tom žádná. Dějte dál hezký odpoledne. Uslyšíme se zase zítra po 10. Markéta Rachmanová posílá do 14. třeba ještě Blair. A laďte Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
3: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
2: Fakt?
4: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
5: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Je jasný jak facka, že tohle byl Will Smith, Man in Black na Hit Rádiu 95, 5,5 minuty před 14. Ivo Alač už je s vámi v tuto chvíli, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne, pojďme se podívat nejprve na dopravu.
1: Na dálnici D5 na 2. kilometru směrem na Prahu nehoda částečně blokuje provoz, připravte se na přerušovanou kolonu. Pozor na komplikace po nehodě na trase z Plzně směrem na Klatovy na výjezdu z Třemošné. Na výjezdu z Brna na Pohořelice před sjezdem na Modřice došlo ke střetu osobního auta s nákladním a neprůjezdný je jeden pruh. A v Praze na jižní spojce směrem na Smíchov před Barandovským mostem bourala dvě osobní auta. I tady čekejte komplikace.
0: Já ještě Kubu doplním, stále ještě počítejte s komplikacemi po nehodě tří nákladních aut a vysypaném nákladu na dálnici D11 na 71,5 kilometru ve směru na Prahu. Policie odklání dopravu ve směru na Prahu na 76. kilometru na Dobřenice a ve směru na Jaroměř na 68. kilometru na Chýšť.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Devadesátky.

0: Dneska převážně skoro jasno až polojasno, přechodně ale i oblačno, na horách výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 26 až 31, no a co v pátek? Jasno nebo skoro jasno, na horách znova při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo i bouřky, jinak nic. Nejnižší noční teploty 18 až 14, nejvyšší denní 28 až 33 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: No a čím načneme to naše společné odpoledne na Hit Rádiu 90, tím nejlepším od Týny.
1: Hit Rádio 90 a Ivo Alač.

0: Oscarový Giorgio Moroder byl skladatelem Gianna Nannini a Edoardo Benato nejenom zpívali, ale také přispěli textem Un'estate Italiana. To byla oficiální píseň mistrovství světa ve fotbale roku 1990, které se konalo samozřejmě v Itálii. A ze základní skupiny jsme tenkrát ještě jako Československo postoupili. Dokonce pak i do čtvrtfinále díky třem hlavičkám z Kuhravého proti Kostarice. No ale po penaltě Lothara Matthäuse ze západního Německa jsme skončili. Aby došlo k postupu ze základní skupiny letos, nesmíme dneska prohrát s Jihoafrickou republikou. Tak budeme držet palce.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
3: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
4: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Tohle byla hodně zásadní píseň v 90. letech a jistě víte proč, jestli jste slyšeli naší pátou vypalovačku, která byla o fenoménu Eurodance.
1: Vlastně za takovej počátek toho eurodancového šílenství, nebo já bych aspoň označil Snap a Rhythm is a Dancer. To bylo jako to, kdy to prostě úplně vystřelilo nahoru.
2: Tam byl ten obrovský zlom, no. Pokud to všichni začali dělat.
1: No, protože potom to všichni začali kopírovat. Tak. Headway a Dr. Alban, pak přišli Too Unlimited, pak přišel ten peak těch 24/7 a podobných kapel.
2: Culture Beat,
1: přesně tak.
3: A já jako musím říct, že tohle to jsou všechno jako kapely, které mě nijak nepohoršuje ani zpětně, že se mi to jako líbilo, protože mně se to fakt jako líbí i dneska. To, co my jsme tady jmenovali, a vlastně shodou okolností je to i taneční muzika, kterou hrajeme na Hitrádiu 90, tak to je takový ten jako kvalitní Eurodance, kdy jako nad tím mě přijde ještě někdo jako přemýšlel.
0: Všechny díly našeho podcastu o fenoménech 90. let jsou na podcastových platformách nebo taky na našich stránkách hitradio90.cz. Tak poslechněte, až budete mít chvíli. Teď už ale poslouchejte Prince na Hitradio 90.

0: Hráli Gáni už v 80. letech na svých koncertech. Potom se taky zamkli do studia, nahráli studiovou verzi pro film Bouřlivé dny s Tomem Cruisem a pak ještě trošičku předělali na album Use Your Illusion Římská 2 v roce 1992. A právě tuhletu verzi na Kino on Heaven's Door jsme si teď zahráli na Hit Radio 90. Za chvíli už R.E.M. a nebo Take That.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.
5: Hit Radio 90.

0: Jedinečné Dolores O'Riordan, kterou jsme teď slyšeli na Hitrádu 90, už bohužel slavit nemůžeme, ale můžeme tak učinit v případě tří jiných slavných, kteří se narodili 18. června a znáte je z vysílání Hitrádia 90. Za chvíli narozeninové 3 ve 3, ještě předtím, ale info z dopravy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dálnice D11 je nadále obousměrně neprůjezdná. Na 70,5 kilometru se stále odklízejí následky po vážné nehodě. Podobně je na tom taky dálnice D35, která je rovněž neprůjezdná. Komplikace čekejte ve směru z Hradce Králové do Olomouce. Na 158. kilometru u Ostrova blokuje provoz kamion s defektem. Téměř hodinu budete popojíždět v koloně na D2 na jihu Moravy. Poskakovat budete ve směru z Brna na Bratislavu mezi 45. a 55. kilometrem. A kvůli hustému provozu se tvoří nesouvislé kolony, hlavně kamionů, na D1 před Brnem ve směru od Prahy. Osobáky brzdí na 180. kilometru a zdrží se okolo půl hodiny.
2: Svatební den jako z pohádky?
3: Lázně vráž u písku.
2: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
3: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
2: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
3: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
2: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
3: Lázně-vráž.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Jasno nebo skoro jasno, na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 14, nejvyšší denní mezi 28 a 33 stupni.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: 18. června se narodil třeba výborný zpěvák Nathan Morris, člen skupiny Boyz II Men, tomu je dneska 55. O 10 let starší je někdejší členka dvojky Yazoo s Vincem Clarkem a později velmi úspěšná solová zpěvačka Alison Moaye. No a jak jistě vidíte i na našich sociálních sítích, tak 84 je už Sirou Paulovi, který dneska narozeninové 3 ve 3 odstartuje.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Jeden z těch úžasných hlasů Boyz II Men zpívajících I Make Love To You na Hitrádiu 90 patří dnešnímu oslavenci Nathanovi Morrisovi. Předtím taktéž famózně zpívala Whisper In Your Name Alison Moaie, která má taky dneska narozeniny. No a v úvodu tří věci jsme tu měli dnešního 84. Paula McCartneyho s hitem Hope of Deliverance. Zítra to bude o Metronom festivalu.
1: Tři ve tři na Hitrádiu 90.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Kdo šetří, má za tři.
15: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
14: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
15: Zítra ušetříme.
14: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

díky těm hitům, které si hrajeme na Hitrádiu 90, si občas vybavím taky nějaký ten skvělý kauf z období, kdy jsme se ještě prohrábávali CDčkama v obchodech a čas od času se nám podařilo narazit nějaký skvost za dobrou cenu. Takhle jsem si jednou pořídil CD single s písní Big Scary Animal od Belinda Carlisle, který byl za pouhých 50 korun a přitom šlo o limitovanou edici i s krásným plakátem uvnitř. Dodnes to mám doma a dodnes si občas ten celý single poslechnu, protože jsou na něm i skvělé B strany, jak se tomu říká. Za chvíli Jamiroquai a nebo Eros Ramazzotti, ale tohle už jsou Blondie s comebackovým hitem Maria z konce 90. Tady to je na Hit Radio 90. Krásný čtvrtek přeju.

0: koncert jsme nakonec žádné vstupenky neulovili a tak nám Eros dává šanci ještě v příštím roce. Tak se polepšíme a na Hit Radio 90 vám snad nějaké rozdáme. Teď momentálně rozdáváme vstupenky na koncerty kapely Činasky. I v příštím týdnu v tom budeme pokračovat, tak poslouchejte dál. Dobře, Hit Radio 90, včas se dozvíte víc. Mějte uložené naše číslo 720-868-636 a taky sledujte naše sociální sítě, tedy Facebook a Instagram Hit Radio 90.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
5: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
4: www.mirakulum.cz
6: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: I o tomto seriálu se samozřejmě bavíme v naší zatím poslední vypalovačce, kterou najdete na hitradio90.cz. Rembrandt nám nabídne písničku z Přátel. Máme 6 minut před 16. a je čas na aktuální informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Po vážné nehodě dvou kamionů na dálnici D11 na 70. kilometru před Hradcem už silničáři vrachy vyprostili, dálnici uklidili, provoz už tedy v obou směrech jede. V místě jsou ale poškozená svodidla, takže se dá jet nejvýše 80. Kvůli požáru kamionu je obousměrně neprůjezdná dálnice D35 na trase z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Komplikace jsou na 279. kilometru. 15 minut po pojíždí řidiči v koloně na D2 na trase z Brna do Bratislavy, a to mezi 43. a 55. kilometrem. Kvůli silnému provozu vázne provoz taky na příjezdu do jihomoravské metropole od Prahy po D1 a kolona kamionů blokuje pravý pruh na D5 před Prahou. Poskakují od 9. kilometru, osobáky v levém pruhu zatím jedou plynule.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
4: Stěhování Krbec všechno zařídí.
3: stěhovanikrbec.cz
4: Stěhovací a vyklízecí služby.
5: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Jak by mělo být podle meteorologů v pátek? Podobně jako dnes. Jasno nebo skoro jasno, jenom na horách se může při zvětšené oblačnosti objevit nějaká ta přeháňka nebo bouřka. Nejnižší noční teploty mezi 18 a 14 stupni, nejvyšší denní 28 až 33, tedy zhruba o 2 stupně tepleji než dneska.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Českým sportovcům se dneska daří, třeba tenistkám. Nosková vyhrála v Berlíně, Plíšková vyhrála v Nottinghamu, no tak ještě, aby se to povedlo i našim fotbalistům v Atlantě. Za 2 hodiny to začne. Do té doby ale spousta skvělých devadesátek, teď třeba jedna od Backstreet Boys.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Jmenuje se to Sunday a Shalom mi tenkrát připravil pro britský trh, kde měli Petrové Kučera a Muk nějaké fanoušky už od dob, kdy s oceánem předskakovali Erasure. No, úplně moc se to nechytlo, no. Ta česká verze ale u nás, jo, a proto jsme si až jednou zahráli na Hitrádu 90, za chvíli Celine Dion.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoauto v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

S Rodem Stewartem tohleto původně Queeni nahráli v roce 1983 a mělo se to objevit na albu The Works, ale nestalo se tak.

Zůstalo to, jak se tak říká, v šuplíku a když byl čas vydat posmrtné album Made in Heaven, tak se to z toho šuplíku vydalo, upravilo a potom z toho byl hit v 96. Tolik Queen, Let Me Live. No a teď už jedna skvělá věc od dívčí skupiny TLC, Unpretty na Hit Rádiu 90. Hezký čtvrtek.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Na chvíli jsme se teď na Hitrádu 90 podívali do země, kde to mají naopak. U nás obrovské vedro, zatímco v Austrálii je zima. Jedna z nejlepších australských kapel In Excess nám právě teď nabídla Disappear. Za chvíli už Red Hoti.
1: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
2: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
1: Fakt?
3: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byla Britney na Hit Rádiu 90, 7 minut před 17. Je čas na aktuální informace, Eliška má pro nás dopravu a potom Lucie souhrn zpráv.
1: Na dálnici D35 na trase z Olomouce do Lipníku nad Bečvou na 279. kilometru se stále odklízejí následky požáru kamionu. Dálnice zůstává neprůjezdná, v opačném směru, tedy na Ostravu, už se jezdí bez problémů. S asi 15-minutovým zdržením počítejte na D5 před Prahou. Provoz vázne od 7. kilometru a kolona dál pokračuje na Pražský okruh. Poskakovat budete až k Ořechu a ztratíte tu další zhruba půl hodinku. A kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislé kolony, hlavně kamionů, v pravém pruhu na D1 před Brnem. Brzdí se od 171. kilometru, zdržení pro osobáky je asi 30 minut.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchou. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
6: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí, dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. V Česku se školili čínští vojenští experti. Kvůli tomuto zjištění ministr vnitra Lubomír Metnar odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu. Spolupráci s experty z Pekingské vojenské akademie označil za bezpečnostní riziko. Situaci chce probrat se zpravodajskými službami. Premiér Andrej Babiš žádnou výměnu ministrů neplánuje. Uvedl to v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Podle Babiše odvádí Vojtěch dobrou práci. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Čeští fotbaloví fanoušci už plní zahrádky, hospody a další místa, kde už za hodinu bude možné sledovat duel našich fotbalistů na mistrovství světa. Zápas s Jihoafrickou republikou bude pro český tým druhým ve skupině. Hraje se v Atlantě a výkopy za hodinu.
2: A ještě přidám také informace od meteorologů. V pátek by mělo být jasno nebo skoro jasno, jenom na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty čekejme mezi 18 a 14 stupni, nejvyšší denní mezi 28 a 33.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: A teď už je před námi dáma, bez které si nedokážeme představit žádný advent, ale teď nám nabídne něco jiného než tu svou vánoční.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
4: Mirá,
2: Rybičky,
4: Migové,
2: jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
2: 8 víkendů,
4: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
4: Harley,
2: Tomáš Klus,
4: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival,
2: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
12: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko, v místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
13: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vypalovačka je podcast Hitrádia 90 o fenoménech 90. let. Samozřejmě, že jsme se bavili i o Michaelovi Jacksonovi. A jasně, že jsme se ve Vypalovačce o něm nemohli nebavit. O ikonickém videoklipu k hitu Black or White.
1: Písnička začne hrát až opravdu po strašně dlouhé době a ty si musíš užít to filmový intro, aby si pochopil ten příběh, který vlastně vygraduje až po těch dlouhých minutách přesně tím morfingem, kde se ti tam mění ty mimochodem jako strašně krásný tváře lidí.
0: Jo, tam jsou nějaký modelky v tom.
1: No, ale i ty, jako ty kluci jsou tam takový, jako černoši se tam střídají se severanama.
2: Jo, vlastně... toho si pamatuju, toho Švéda.
1: Jo, a pak je tam takový
2: jako
1: strašně krásný kluk, takový to, už jsme mu říkali, ten účes, tu prdilku má, víš, takovou tu hezkou jako patku.
2: A, prostě, a na toho tam vypadalo
1: vypadá trošku jak takový hezčí Chesney Hawks. A vlastně jako dneska si říkám, jestli jako Michael Jackson měl první právo castingu. Víš, jako jestli on stál a ne, ten se mi nelíbí a ano, tuhle tu tam snesu a nemáte tam něco mladšího, to by se nelíbilo.
0: Jestli já nenašel už o 10 let.
1: Jo, protože jako ten casting na tyhle ty lidi už tenkrát byl prostě famózní a ten klip vlastně jako všichni jsme dokoukávali a říkali jsme si, jak se to sakra stalo, jak to dělají. Takže Black or White je jako pecka.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Tohle bylo z dílu o Michaelovi Jacksonovi. Ten aktuální díl Vypalovačky je o 90-kových televizních seriálech, zatím o těch zahraničních. V neděli pak přibude i ten o těch českých. No a v neděli bude v Praze na Metronom festivalu Sting. Tady je s Patou Bentnem a This Cowboy Song.

0: Tohle je s menším zpožděním náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90. Píseň, která se objevila v mnoha filmech, ale taky v tom, který měl českou kinopremiéru právě v tento den, 18. června v roce 98. Šlo erotický thriller Nebezpečné hry, v originále Wild Things. Hráli v něm Matt Dillon, Kevin Bacon, Bill Murray a hlavně dvě krásné dámy, Denise Richards a Neve Campbell, známá z Vřízkotu. Je to takové guilty pleasure s mnoha zvraty, má to i několik pokračování a v kultovní jedničce zněly hity Iggy Hopa, Barryho Whitea, kapel Sugar Ray a Smash Mouth a taky ta skvělá věc od Third Eye Blind, kterou jsme si teď dali na Hitrádiu 90. Za chvíli už Lucka Bílá.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: 90 jsou zpátky.

0: 90. Hit Rádio 90.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.
7: 10 let s

0: Hradčanech.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
2: Více na Baumax.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
6: Ekokom. Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
7: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
8: Devadesátky jsou zpátky.

0: Radio 90. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
9: Svatební den jako z pohádky?
10: Lázně v Ráž u Písku.
9: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
10: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
9: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
10: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
9: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
10: Lázně-vraž.cz.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky nonstop.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
6: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90. 90 nonstop.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
0: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: What we're living in, let me tell ya. And it's a

Hit Radio 90. To jsou 90 nonstop. Teď, zítra, na pořád. Jsme vaše nové 90kové rádio. Hey!

jestli jsem už něco měl s nějakou holkou.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
5: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
4: Fakt?
6: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort@group.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
2: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
3: Hit Radio 90.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Ratatararatatrička, potisk trička, bela bel CZ.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.